Dal obče vůzí a bar song, jak se rodo osoba jiná. My nahadí aj takhle žalům, kondi je to onek lům, je zomno kompanija v loke Česka, kde v palisatem sape, v tyto madflachtin se ula, ve an, kemistaj kumba.